jerejeuf Assane Diagne ñu teyel la mu tam ci marché fanké ñu ko ci contané Assane jerejeuf dem ci sohna ndang jay ci Elton bu mbacké ñu tam awala ba jaxjef ja